nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Disco. X on

0: hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: sleduj tohle všechno na našich socials. Neřeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot. Fine.
2: Fine.
1: Vždycky hot.

0: Naše hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: zábava vlny v tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Některé věci se do rádia nevejdou.
4: Naštěstí existuje internet.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Fajn, vždycky hot.

0: Slyšíme to dřív. Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Tři piloti British Airlines měli během letu z Indie do Londýna zdravotní problémy kvůli podezření na otravu jídlem. Jeden z nich musel během cesty dostat kyslík. Posádka ale situaci zvládla a letadlo bezpečně přistálo. Neuvěřitelný justiční omyl se stal v USA. Muž strávil 18 měsíců za mřížemi kvůli jedinému překlepu v názvu herního účtu. Policie zaměnila jedno podtržítko za dvě a soud ho až po roce a půl všech obvinění zprostil. Ariana Grande dneska vypouští nový videoklip. Lákala na tu premiéru krátkou upoutávkou na sociálních sítích. Detaily si ale nechala až na samotné vydání.

0: Čegisburci, krásné dobré ráno. Dnešní ráno je dobré pouze z jednoho jediného prostého důvodu. Wendy, věděla bys jakýho?
1: Je pátek!
0: Je pátek!
1: Je pátek!
0: Je pátek! Let's go, let's go, let's go. No a protože je pátek, tak samozřejmě tady v playlistu nějaký ty páteční songy.
1: Třeba jako BB Rexha, Faithless, New Religion, nebo teď už daj Ray Dalton jeho Blood Running.
0: Tak hezký ráno, hezký páteční ráno a jdeme na to.

0: dnešní ráno dáváte si fajn, tohle byli Chemical Brothers, jejich Go.
1: Krásné, dobré, ještě ráno, ještě jednou. Dámy a pánové, včera jsme si tady řekli a byli jsme nadšení z toho, jak skejťák Maxim Habanec udělal novej světový rekord v nejdelším grindu na skejtu na zábradlí na světě, jo? 78 metrů. Absolutní šílenost. Gratulovali jsme. Všechno možný, jo, byli jsme z toho fakt jako nadšení, byli jsme za toho fakt rádi. Jenomže, ještě včera tenhle rekord stihl překonat jiný skejťák. Kanandern a překonal ho o 16 cm. Chápete? O 16 cm. Žádný muž by nebyl nadšený, kdyby ho jiný muž překonal o 16 cm. Max říkal, že ten grind trénoval třeba měsíc. To je strašný, že tě prostě ještě ten den překoná někdo jiný. To je jak kdyby, já nevím, nám šéf v práci zadal úkol, ať uděláme Excel tabulky na srovnání trhu, a pak řekl, že už ty Excel tabulky nepotřebuje, že stihl zkrachovat. Nebo kdyby, já nevím, jste opravovali někomu auto, udělali jste nový rozvody, jo, zkontrolovali motor a takhle všechno možný, a ten dotyčnej vám nakonec řekl, že už s tím jezdit nebude, protože si koupil elektro. No, tak o něco více štěstí, než má Max, to bychom přáli dnes ráno rozhodně všem. Tak hodně štěstí, takhle při pátku. Tohle je páteční morning boost, my jsme ještě trošku unavený, ale nevadí, pojďme se probudit. Sa Focus, Elevate, právě jako na fajnou.

0: Míň vybíraní, víc vibe.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: posloucháte fajn, tohle byl Viktor Kell, Julie Colley, jejich dva Red Bulli, něco to po ránu prostě potřebujeme úplně všichni, no a proto si pojďme říct, jaký dobrý songy nás rozhodně čekají.
1: Za malý okamžik v éteru fajnu Khalid, taky Love, jejich Tied Up. Něco pomalejšího takhle na rozjezd jistě zapotřebí. Tak s tímhle se budeme probouzet. A probouzet se budeme dál taky třeba s tímhle.
0: Pokud se náhodou nemůžete ráno probrat úplně stejně jako my s Figgym, třeba takovej mrtvej tanec k tomu není úplně špatný. Lady Gaga, The Dead Dance. Minimálně dobrý beaty, minimálně něco energického. To si dáme.
1: No a dáme si taky tři random fakta. Za malou chvilku. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow. Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Back to the hits.

0: Haven, Caitlin Aragon, I Ram Daně, co se nám dohralo tady v připátku ráno v 6:30, se chtěla říct 6:30. Pojďme na 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
2: Filip Turek prohlásil, že pokud policie

nerozhodne podle práva, tak si ho společnost nezaslouží. A my naprosto souhlasíme. Vyrobte prosím někdo kšiltovky s nápisem souhlasím s Filipem Turkem, protože po tom, co nechal mobil kolovat, je tohle to druhé nejchytřejší vyjádření. Opravdu si Filipa nezasloužíme. Souhlasíme. Pivo a dámský pohlavní orgán mají stejný level pH. To, že se o Češích říká, že jsme národ pivařů, dostává teď s tímhle infem úplně nový rozměr. Ne, nadarmo se říká, čím jsi starší, tím víc piva vypiješ. Tak proč asi? Kvůli chuti to nebude. Nebo možná bude? A třetí fakt je fakt, že třetí fakt není, protože jsem včera vypil moc piva.

0: Krásné dobré páteční ráno. Pokud jste tak unavený, že by vás nedokázal probudit ani obří billboard, na kterém je nahatý moderátor, tak tenhle song se o to probouzení postaral. DJ Fresh, Goldust, Shy FX Edit, nádhera, totální nádhera. A nádhera v playlistu bude pokračovat.
1: Mě by vlastně jenom zajímalo, jak jsi přišel na toho moderátora na billboardu.
0: Ne, nějak jako napadlo.
1: Nemáš takový billboard, jo?
0: Já zatím
1: nebudu
0: ne.
1: Nebudu mě dneska čekat. Ne. Někde prostě na cestě po dálnici.
0: Zatím ne.
1: Před námi v playlistu Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM 2 PM, od rána až do večera.
0: Od rána až do večera, tak tady na Fajnu máme rádi hrát třeba tady toho zrzavýho zpěváka.

0: a jejich Two Step. Tyhle songy za malou chvilku. No a pak nás čeká páteční songfight. Já versus Wendy, song versus song. Pozor, dneska se rozsoudí, kdo bude králem týdne. Je to 2-2. Tak uvidíme. Buďte ready zavolat. 724634634.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Ed Sheeran, Lil Baby, jejich Two Step na Fajnu. 11 minut před 7 hodinou. A je to tady.
1: Pojďte nám zavolat 724-634-634. Máme tady dva songy nachystaný a na vás je rozhodnout, který z nich půjde do éteru. Jeden za mě, jeden za Fikyho. No a ten, kdo prohraje, tak prohraje celý týden, protože je to momentálně 2-2.
0: Ano, 2-2 to je, takže někdo z vás teď rozsoudí, kdo se stane králem tohodle týdne, respektive možná i královnou. Uvidíme. Pojďte zavolat 724-634-634. Věříš si, Wendy, dneska?
1: Já nevím, já jsem jako na váškách docela bych chtěla říct.
0: Já jsem na mouchách z toho. No, uvidíme, uvidíme. Někdo volá? Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Haló, haló.
1: Haló, haló, slyšíme se, kdo je tam?
2: Tady u telefonu David.
1: Ahoj, Davide, jaké máš ráno?
2: No, ráno dobré, máme tady Michala vedle sebe.
0: Tak zdravíme,
1: Michal. Zdravíme, Míšu.
2: Taky zdravíme.
0: Odkud voláte?
2: Voláme z Teplic.
0: Z Teplic?
1: Z Teplic.
2: Ano, ano.
0: Dobře, tak uvidíme, co v Teplicích preferujete za hudbu. Jsi připravený vybírat?
2: Jasný.
0: No tak jo.
1: Tak, tak jo.
2: Jdeme na to.
0: Jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: To se mi líbí, jak jsi na to takhle připravený. První možnost. První možnost zní takhle.
1: CJ, její Domino, to je vlastně song, na kterým my jsme vyrůstali.
2: Jo, to je skladba, tyjo.
0: Líbí se ti?
2: Takový si jdu po ránu, když stávám.
0: Tak uvidíme, co řekneš na tu druhou možnost, ta zní takhle. Tayo Cruz a jeho Dynamite. Tak co to bude za tebe?
2: Já vybírám song číslo 1.
0: Je...
1: Jo! Ano!
2: Je to tam, kamaráde, je to tam.
1: Takže jsem královna tohohle týdne. Hele, budete to chtít, pánové, někomu věnovat?
2: Elizabeth Hurtová a Michal Barber z Grajcar.
0: To se mi líbí, jak prostě víš, když jsi zatím, tak to má být dneska.
1: To je naprosto skvělý. Užij si pátek, doufám, že máš zítra volno. Máš zítra volno?
2: No, my jdeme ještě na víkend do práce tady s pánem, takže...
1: Ne, nechoďte.
0: Co děláte za práci, ještě rychle pověš?
2: Děláme v Rotaflex.
0: Co je co?
1: To je přesně, no, co to je?
2: Tam je... Vyrábějí se tam skleněný vaty a na zateplování, no.
1: Jo, takhle.
0: Díky vám jsme v teple.
2: Ano, je to přesně takové.
0: Tak super, tak děkujeme a užívejte, ať vám to rychle uteče všechno.
1: I o tom víkendu.
2: Taky děkujeme.
0: Tak mějte se,
1: mějte
0: čau.
1: Mějte se, ahoj.
2: Na
1: shle. Na
0: Tak jo, jdeme na to. Bendy, gratuluju.
1: Yes.
0: Gratuluju.
1: Easy.
0: Jessie J, její Domino.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodový

0: Roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Na pardubickém nádraží zasahovali policisté kvůli rozdělené rodině. Otec na chvíli vystoupil, jenže se nestihl vrátit do vlaku a ten odjel s jeho 5letou dcerou. Díky rychlé spolupráci průvodčího a policie, ale všechno dobře dopadlo. Za to, že si mladí

musíme změnit náš přístup. Chorvatskem otřáslo zemětřesení. Silné otřesy probudily obyvatele, kteří popisovali chvění domů a nepříjemný pocit nejistoty. Podle dostupných informací ale zemětřesení nespůsobilo vážné škody ani zranění. Fajn

0: Krásné, dobré letní páteční ráno. Borci, mám jednu dobrou a jednu smutnou zprávu. Pokud jste rodič, hurá, už je půlka prázdnin za náma. Pokud budete chodit v září do školy, jejda, půlka prázdnin je jí za náma. Tak nebo tak.
1: Pro lepší ráno, ať nemusíme myslet na to, či ono. Vlastně pro ty rodiče je to v pohodě, ale pro vás ostatní úplně ne. Blossoms, Meet Me.

0: in Love, nebo teď už Tate McRae, You Broke Me First.
1: No a pokud vás nebaví uklízet, a nebo vás nebaví uklízet po vašem partnerovi, stejně jak přela včera posluchačka Míša, máme pro nás řešení. O tom po songách, které teď zmiňovala Wendy. Hezký ráno.

0: Meet Me in Love. Páteční ráno, 9 minut po 7. Dáváte si fajn.
1: Dámy a pánové, vítejte v budoucnosti. Dočkali jsme se. To, o čem sníme od prvního, vyndávání myčky, mytí nádobí, luxování, vytírání, uklízení, praní, rovnání prádla, leštění, to vše už může být minulostí. Protože v tuhle tu chvíli je již k dispozici robot, který to udělá za nás. Společnost Tau Robotics spustila službu, kdy si za 26 euro na hodinu můžeme pronajmout robota a ten to udělá za nás. Co si budem? Není to úplně nejlevnější záležitost?
0: Oh, jasně, že jo, samozřejmě.
1: Jako takhle donutit vaše děti, aby si šli uklidit pokoj, vydá si pořád levněji. Pozor, levněji, ne jednodušeji. Ale jako líbí se mi, že jsme se toho fakt dočkali, jo? Že taková možnost existuje. Já si pamatuju, jak jsme jako malí o tom snili. Víš, v té škole, v té družině, prostě jsme se tam povídali s těma chábrama, s klukama a věděli jsme, že každýho čeká nějaký doma luxování, vytírání. A opět jsme doufali, že by takhle jako existoval nějaký robot. No, tak teďkon za 26 euro na hoďku, což zajímavý. Zajímavá cena. Bendy, chtěla bys mít robota takhle?
0: Ne.
1: Ne? Tak ne, no. Ale víš co, někdo si koupí robota a někdo koupí snubák.
2: Morning Boost. Fajn.

0: Tohle je páteční morning bush na fajnou Temper City Self-Aware v tuhle tu chvíli 17 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, pokračujeme dál za chvilku.
1: Za chvilku One Republic, jejich I Ain't Worried.
0: Jo. Tak kromě pískání za chvilku taky třeba Jessie J, která nám řekne, že to není o penězích. Nebo je?
1: Těžko říct.
0: Její price tag za malou chvilku. Kromě toho za chvilku bizár pro dnešní den, který jak jinak, než že je bizarní. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Posloucháte Fajn, no a pojďme na Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Influencerskému páru z Arizony hrozí vězení poté, co na gender reveal party svého dítěte obarvili ptáky na modro. Neboli, co?
0: No, ne.
2: Ne. Neboli z příručky 100 plus jeden nápad, jak se nechat zavřít a být u toho za dementa. Jak tě napadne taková věc?
0: Já nevím.
2: To si jako povídali a říkali si, chce to něco originálního.
0: Úplně epický budem.
2: Jo, balonky má každý. Stejně uletěj.
0: No, tak necháme uletět zvěř, no, tak obarvíme zvěř. Ne.
2: Natřeme na modro, lidi budou šílet. Jo, lidi šílej. Ale ne úplně asi tak, jak by si tady ty dva přáli. Kdo šílí, tak hlavně ochránci přírody šílej. Kterým natření na modro nepřijde jako ten nejlepší krok. Jo, tak to vypadá, že tenhle pár influencerů bude točit TikToky už maximálně tak za mřížema. Nebo možná TikToky ani nebude točit.
0: Mě možná dává takový vibe jednoho klučiny. Adam se jmenuje.
2: Jo. To je taky kočáký TikToky,
0: no, takový Kajumi, mám pocit.
2: Jo, tenhle ten, no jasně, jasně. Ale já si stejně říkám, proč by se měli dělat jako gender reveal party? Jako proč, teď? Já nevím. Mně to přijde jako jenom, že to je taková poslední záminka rodičů, jak se naposledy ožrat pořádně.
0: No, ale jenom jeden z nich.
2: Tak vidíš, tak to je úplně zbytečný, když nemůžou oba, že jo?
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: DMC Beach, Honey, Show Me Love, to je něco, co nám dohrává tady na Fajnu při pátku.
1: Tuhle tu chvíli musíme probrat velmi důležitou věc. Jaké slovo nebo výraz nám leze na nervy? Tak moc, že pokaždý, když ho někdo řekne, máte chuť skočit třeba z okna, respektive vyhodit z okna toho dotyčného, co to slovo použil. Že vám úplně třeba vře krev v žilách, jo? Otáčej se oči v sloup. Každý máme jedno takové slovo, vzpomeňte si na něj a já začnu. Bude mě to teda teď hodně bolet. Naštěstí tohle slovo nemusím používat tak často, protože je anglicky. A říkám, že to je slovo girlfriend. Ty vole.
0: Oh. Tohle ti vadí, jo?
1: To mi vadí, protože to nejde tak jako hezky vyslovovat.
0: Ok, lidi, co vy? 724634634. Pojďte dát vědět, za mě je to odkaď si.
1: Odkaď.
0: Nebo jako to odkaď, prostě jako když mi někdo řekne odkud si, nebo tak, aha, ale odkaď si, já děkuju a nepotřebuju na záchod momentálně.
1: Až doma, až doma.
0: Ale co mě taky ještě trhá uši, je borci.
1: To je skvělý slovo, prosím. To je skvělý slovo.
0: No, nevím.
1: Prosím tě, na to mám postavenou celou image tady. Jo,
0: opravdu.
1: Ach jo, no tak jo, super. Dámy a pánové, pojďte dát vědět. 724634634, jaký slovo je to za vás? Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Toto je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.

0: Giant Rooks, Want It Back. Song, který dohrál teď v tuhle chvíli na Fajnu 9 minut před 8 hodinou.
1: Jaký slovo nesnášíte? Co vás prostě dokáže vytočit? Klidně tam vlastně může být použito ve větě, jenom na vás. To jste nám psali na 724634634. Já jsem říkala, že za mě je to vodkať. Jako jakmile někdo řekne vodkať, tak mě se úplně ježí všechny chlupy, který mám. A já za to, tebe to bylo?
0: Já to své slovo nechci ani vyslovovat, protože mi to ani nejde říct.
1: Girlfriend?
0: Girlfriend. Girlfriend. No to je jedno. Ale pojďme se podívat na to, co píšete vy, posluchači. Máme tady zprávu třeba... Ahoj, mě strašně vytáčí, ale úplně do nepříčetnosti slovo LOL, VTF a OMG. Zabíjel bych. Čus, Jakub.
1: LOL, VTF, OMG. Proč?
0: LOL, Jakube, jak to?
1: Ne, tomu rozumím.
0: VTF. Já nesnáším, když někdo špatně skloňuje. Například, máme doma hadi a pavouci, nebo dám si dva piva, Míša. Tak to je jasný, to každý murve uši.
1: Chápu to u lidí, co se učí, ale jestli ti to řekne nějaký Čech.
0: Taky to chápal. Tady zpráva, ahoj, za mě jednoznačně ešivá. V závorce jestli.
1: Ešiva?
0: To někdo používá, to jsem nikdy neslyšel.
1: OK.
0: Zajímavý, tak jsme se dozvěděli i nový slovíčko. Ešiva. Tak ešiva je tady třeba další zpráva. Já už třeba týden nesnáším slovo láska, nejde mi to přes pusu. Karel. A to mě mrzí. A pozor, nesnáším slovo musíš. Úplně na kopačku z otočky. Hoj, Mateo.
1: Ale jako, to je jako jo, no.
0: Jako musíš. To chápu.
1: Ale to vždycky přišla máma třeba a řekla, no musíš uklidit. A jo, no, tak nemusím.
0: musím maximálně tak umřít. No. A pak je tady samozřejmě, čemu jsme se nevyhli, mega a mega banger. To už mi fakt leze krkem.
1: Tak další mega bangery.
0: Hele, věděli jste takový fun fact, že populizátor slova banger je Adam Kajumi? No. Teď on zažívá bangry ve vězení, ale díky němu tady je to slovo v Česku. Tak jo. Tak děkujem všem, co jste napsali. Další bangry právě jako na Fajnu. Dneska to bude nový banger.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
5: Fajn. Jsme online. Online.
4: Jsme na DAB+. Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Evropská unie plánuje vybudovat až 7 obřích center pro umělou inteligenci. Takzvaný AI centra mají nabídnout obrovský výpočetní výkon pro vývoj nových technologií a pomoct Evropě držet krok s USA nebo třeba Čínou. O jedno z těchto center má zájem dokonce i naše Česko. Praha kvůli vysokému riziku požáru zakázala rozdělování ohňů v rizikových lokalitách. Zákaz se týká třeba parků nebo míst se suchou vegetací a pozor, omezení platí i pro kouření. Pat a mat nebo krteček nejsou fenoménem jenom u nás. České animované postavičky si získaly fanoušky po celém světě. V Nizozemsku jsou Pat a mat tak populární, že mají vlastní dubbing, ale jejich legendární A je to zůstalo i tam.
7: Fajn.

0: Já vlastně jenom přemýšlím, od kdy mají pat a mat dobrý.
1: Že jo, úplně stejná otázka. Oni něco říkají?
0: Oni někdy něco říkali, tam nehraje jenom hudba.
1: Hele, ale chtěl bych být ten dabér jakoby v té zemi, kde jako musíš dabovat teda pata a mata. Máš úplně ideální práci.
0: Nejlepší peníze vlastně.
1: Se nadřeš, víš co. No tak s touhletou bombou otevíráme další hodinu tady na Fajnu. Morning Bush pokračuje, poslední hodina pro tenhle ten týden je před náma. Před náma další songy.
0: Třeba jako Somber Home Record nebo Nico Santos jeho Home Part 2.
1: No a kromě toho mrkneme na nějakou tu novou hudbu, která v pátek vyšla, a koukneme taky na Eminema. Tak ještě ráno.

0: Ladíte páteční Morning Bush na fajnu, tohlensto je Sombra, jeho Homewrecker, 9 minut po 8 hodině, no a jak jsme slíbili, tak se i stane. Je tady Eminem.
1: Pokud se to nepostřehli, tak Eminem draží svoji sbírku tenisek, který všechny vlastně podepsal, jich asi 100.
0: Okay.
1: A teda jakoby výtěžek jde na nějaký jako foundation, který pomáhá lidem v nouzi. Mě jenom zajímalo, kam až ta cena jako je schopná vyšplhat, víš, tak, za boty.
0: Jako je to Eminem, ty boty, který určitě si koupil, pořídil, tak ty byly už jako asi nějak jako drahý.
1: Jsou to Air Jordany 4.
0: Okay.
1: Což jsou drahý boty.
0: Já se v tom jako nevyznám zase.
1: Jsou to drahý boty.
0: OK, takže Eminem plus drahý boty, rovná se ještě dražší boty, tak jakoby to by mohlo pomoct někomu, ten výtěžek, to by mohlo být dost peněz.
1: No to jo, ale teď je jako vlastně otázka, že třeba já nebo ty si to v životě nekoupíte.
0: No ne, no. Ale mít boty po Eminemovi, to bych jako byl rád. A já věřím, že někdo si to koupí jenom kvůli tomu, aby si třeba mohl jakoby...
1: Ne.
0: Dobře, nebo hele, spíš takhle, představ si, že máš jako tolik bot, že o ně můžeš udělat aukci. Respektive moje přítelky by klidně jako mohla, jich má hodně. Já bych nemohl, já mám dvoje boty, jedny hezký a druhý na venčení psa, respektive to jsou boty taky na běhání, do lesa, do obchodu.
1: Jo, vlastně, já rozumím tě.
0: No tak uvidíme, kam se cena vyšplhá, až se to stane, tak budem vás informovat, jak moc to šlo nahoru. No. A teďkon pojďme šplhat dál nahoru v našem playlistu. Když je řeč o Eminemovi, tak tady je český Eminem.
2: Mě říkali mistry, já kracím jak twistry, já uměl jim látit i daně krátit. Srťáky bači jsem zapomněl vrátit.
0: Ne, to se fakt nedá.
1: Sorry, Libore.
0: Fakt, Libore. Kdo byste to nevěděli, tak tohle je náš hudební manažer, co se stará o playlisty.
1: Stížnosti jemu. Libor, fajnradio.cz.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead v tuhle chvíli na Fajnu. 21 minut po 8 hodině. Dobré páteční ráno všem. Pokračujeme dál za malý okamžik s tímhle.
1: Snad není ani třeba představovat, kdo je tohle a čí jméno. To je Michael Jackson. Hezký fiky. Billie Jean.
0: Kromě Michaela, tak třeba taky někdo, kdo začíná na M. Miley Cyrus. End of the world. To nám za malý okamžik zazní. Co kromě těchto songů zazní, tak to bude New Music Friday, neboli songy, které jsou nový a my si je představíme. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fajn.

0: Ladíte Morning Boost, 8:30 aktuální čas, tohle to byla Miley Cyrus a End of the World. Konec světa není, ale je konec týdne a to znamená, že takhle při pátku tady máme opět nové songy, které spatřily světlo světa a my si ty nový songy teď v tuhle chvíli pojďme představit. Takže první věc, kterou si představíme, je tohle.
1: Ten hlas určitě znáte. Tohle to vyšlo asi 2 dny zpátky a je to Sara Rikas a její song V mojich soch.
0: Mně přijde, že Sara zatím neudělala song, který by jako nebyl nějakým způsobem takový jako chytlavej. Že většina, co, jako, co vydá, tak je prostě nice. Kdo taky vydává nice songy, tak to je tento interpret.

0: a jeho Superstar. By the way, Kylina už na podzim budeme moc vidět právě v Superstar jako porodce. A přesně si říkám, že proto tenhle track jako pojmenoval Superstar, protože když teďko napíšeš do vyhledávače Kylin Superstar, tak nejen, že ti vyjede Kylin v porotě, ale i tenhle právě track, čímž jako podpoří streamy. To dává smysl.
1: Dává to smysl.
0: Samozřejmě na tracku je taky Dollar Prince, který ten track velice obohatil. Co obohatí možná taky náš playlist a možná to obohatilo jistý televizní pořad.
1: Tohle to je Ava Max. Song s názvem Work. A tenhle ten song si možná budete, pokud máte malé děti, brzo zpívat úplně všichni doma. Protože je to písnička přímo pro tlapkovou patrolu.
0: Nice. To je podle mě pík Aviny jako kariéry.
1: Ale ono je to tak chytlavý. Jako já už jsem to uložila do playlistu. Nice.
0: Wendy od teď začne koukat na tlapkovou patrolu a jedno, že nemá děti.
1: Ne, to ne, ale fakt to zní dobře.
0: Tak tohle jsou novinky, které jsme tady představili. Všechny už v tuhle chvíli najdete buď na Spotify, Apple Music, anebo v televizi, kde běží tlapková patrola.

0: by to nebylo ráno bez Evy Farný. Její perpetuum mobile na fajnu, 4 minuty před 8:45, no a tak by to nebylo ráno bez... Bez Wendy.
1: Bez Vickyho a taky bez Taylor Swift. Její Elizabeth Taylor je něco, co bude za chvilku znít tady na fajnu.
0: A bez koho by to ráno taky nebylo, kdyby tady nebyl... Bez Justina. A bez Nicki Minaj. O, i když, tu bychom možná vožilili. Ne, nevožilili, tak je dobrá. Beauty and Beat, za malou chvilku na fajnu. Wow.
1: Wow. Hezký, Figi, hezký. Bys mohl dělat normálně beaty, po dnešku úplně jako.
0: Já to tak jako osvěžu. Takový nový směr. Tak tyhle songy za malou okamžik, za okamžik už taky Music Boost a Andrea Kaučka. Morning Boost.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Kane Brown, Marshmallow, jejich Malzonit na fajnu 10 minut před 9 hodinou, konečně. Znamená to bohužel jenom jediné, Morning Boost je u konce, bohužel.
1: Nebo bohudík.
0: Bohudík, záleží.
1: Budete mít do nás na víkend pokoj a slyšíme se zase v pondělí od 6 do 9.
0: Ahoj. Vendy, ještě mi řekni, prozrať, co dneska?
1: Jo, já si myslím, že Ava Maxey, nová písnička Works, Tlapkový patroly je naprosto skvělá.
0: Ano, pík dnešního rána. Taky třeba, že Eminem prodává ty boty, že jo?
1: Mm.
0: To bude dobrý, to bude jako dobrý. Pro někoho to bude dobrý. No, tak snad budete mít dobrý víkend vy. A teď tady bude dobrá Andra Kautská, tak 4 hodiny. Dobrý 4 hodiny.
1: Tak je úplně natěšená.
0: Mějte se.
1: Ahoj.
0: Ahoj. A jo, těšíš se? Jo. Jo, říká, krutí hlavu, že jo. Krutí hlavu, že jo. Tak jo, tak si užijte.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
2: News. Tři piloti British Airlines měli během letu z Indie do Londýna zdravotní problémy kvůli podezření na otravu jídlem. Jeden z nich musel během cesty dostat kyslík. Posádka ale situaci zvládla a letadlo bezpečně přistálo. Neuvěřitelný justiční omyl se stal v USA. Muž strávil 18 měsíců za mřížemi kvůli jedinému překlepu v názvu herního účtu. Policie zaměnila jedno podtržítko za dvě a soud ho až po roce a půl všech obvinění zprostil. Ariana Grande dneska vypouští nový videoklip. Lákala na tu premiéru krátkou upoutávkou na sociálních sítích. Detaily si ale nechala až na samotné vydání.
1: Fine. Music Boost.

0: ráno, dobrý den, já vás tady vřele vítám v 9 hodin, jako každý všední den a navíc dneska je pátek. Já vím, lidi, pojďme z toho mít všichni radost. Jestli máte těžký ráno, pojďte se na to vykašlat a pojďme přesvědčit svůj mozek, že prostě dneska je ten nejlepší den a pojďme si užít dnešní Music Bus, 4 společné hodinky, no a hlavně skvělý playlist. Jdem na to.
1: Music Boost. Give me five. Fine.
0: 5 songů na rozjezd. Dneska startují Black Eyed Peas.

Lady Gaga, Bruno Mars. Jejich Die With The Smile, to je song, který nám dneska uzavřel 5 songů na páteční rozjezd. Dáváte si dnešní Music Boost? Já musím říct, že klobouk dolů, že jste to dneska zvládli. Probudit se po tak těžké noci, protože opravdu včera ty teploty, dneska ty teploty, no nic moc. Dokonce jsem se dočetla, že tropické noci nedělají problém jenom jako v tělu, jako našemu fyzičnu, ale hodně jako dají zabrat psychice. Odborníci upozorňují, že 3 dny po sobě jdoucí, což jakoby teď budou s nekvalitním spánkem, můžou zvýšit úzkosti, podráženost a citlivost na stres. Nebojte se, já jsem si vygooglila, co všechno nám může pomoci, jo? Aby opravdu jsme nedopadli blbě. Takže pomoci může ochladit ložnici. Jasně, tak existuje větrák a klimatizace. To zvládnem. Omezit kofein, no nic, tak to vynecháme. Omezit alkohol, no tak to je taky v háji. No nic, tak ochladíme teda tu ložnici a nějak to prostě zkusíme přetrpět. Teddy Swims, který přesně za 40 minut začne prodávat oficiálně lístky na 20. března do Prahy. To znamená, jestli tohle borce, třeba jeho song teď Mr. Know It All, chcete slyšet live, tak to čekujte. Takový vysoký, úžasný hlas, to je Sky Newman. A i tu si za chvilku dáme. Tak leďte fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
15: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.

Imagine Dragons, jejich Demons. Takhle zní dnešní dopoledne na Fajnu. Přiznejme si už jednou a naposled, že věta uklidni se má asi stejnou úspěšnost jako hašení požáru benzínem. Když je někdo fakt rozčílený, většina z nás máme tendenci začít něco vysvětlovat, argumentovat nebo zvyšovat na toho druhého hlas a pak co? No, pak je to ještě horší, že? Já jsem našla jedno vyjádření bývalého experta FBI, který prosím vás radí a dává takový jakoby recept a návod na to, jak se chovat k někomu, kdo je rozčílený, jo? Takže za prvé, zachovat klid. To je možná to nejtěžší. Za druhé, dát druhému člověku trochu osobního prostoru a nemluvit na něj se zvýšeným hlasem. Už tady bych měla mega problém, ale ok, jdeme dál. Pomáhá také postavit se mírně bokem, ale ne nikdy čelem. Nepouštět se do přímého očního souboje. To znamená, když vás prostě druhá polovička naštve, tak se okamžitě musíte postavit v bok. Ano, je jedno, jestli pravej nebo levej, nad tím nepřemýšlete, ale nekoukat na něj. Takže ideálně zavřít oči, šeptat, abyste ho ještě víc nerozlíčili a dát mu osobní prostor. A to, co je prej úplně nejhorší a to je jediný, co asi bych dokázala, je neříkat větu uklidni se. Protože všichni víme, že ta věta prostě je pasivně agresivní a neexistuje. Vlastně jako když někomu řeknete, někomu, kdo je rozčilený, uklidni se, tak se nikdy neuklidní. Nebo položím jinak otázku, viděli jste někdy se uklidnit člověka po větě uklidni se? Asi ne, že jo? Fajn. Music Boost. Tvoje máma by

0: Baby Rexa, dnešní páteční dopoledne, dnešní páteční fajn. No a lidi, nebudu lhát, trošku jste mi v tom udělali zmatek. Řešíme tady to rozčílení se, jo? Že když je někdo naštvaný, tak co je teda jakoby nejhorší, je říct mu uklidni se. Podle odborníku je to nejlepší, co můžeme udělat, je dát člověku prostor, nemluvit na něj, nenavazovat oční kontakt. Jo, všechno, co jsme si před chvilkou řekli. Ale začaly mi od vás chodit zprávy, ve kterých vlastně dáváte najevo, že si myslíte, že horší je to mlčení. Když jakože vlastně mlčet a dát tomu druhému prostor taky není úplně řešení, že naopak toho naštvaného může vyprovokovat nebo může to působit jako, že ho ignorujete nebo že mu ho jako nechcete mu na to něco jako dát nebo dát nějaký support. Takže teď jako, jak to teda je? 724-634-634. Když jste naštvaný, když jste rozčílený, tak co je pro vás horší představa? Když někdo mlčí a nic nedělá, nebo naopak, když někdo dělá až moc. Co ti je, tak to není, bereš to moc vážně, uklidni se. Jo, kde je, jako, co je lepší? No, není to jednoduchá situace. Ještě, že k tomu máme ten playlist. Za chvilku třeba Jonas Brothers, taky Tate McRae, anebo třeba Loy. No a pak to nějak rozsekneme. Music Boost.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
10: Music. Fine.

0: Red Eyes, tohle je Loj. Dohrávána v Music Boostu. 8 minutek do 10. Tak mluvit nebo nemluvit? Mluvit nebo nemluvit na naštvaného člověka? Náš dnešní rozpor, na kterém se pořád nemůžeme shodnout, pořád se nemůžeme nějak domluvit, co je lepší. Někdo tvrdí, že nejlepší je mluvit na někoho, kdo je zrovna jako naštvaný a prožívá ty emoce a snažit se mu to jakoby nějakým způsobem vysvětlit. A někdo zase říká, ne, dejte mu prostor, hlavně přestaňte mluvit. Říkat uklidně se, neříkat uklidně se, no jako vlastně nevím, každý tvrdíte něco jiného, tak se možná na to neshodneme, ale možná na čem se určitě shodneme je, že když někdo začne křičet, začne být opravdu jako agresivní, protivnej, odejděte, ale už se nikdy nevracejte.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.
0: Tohle už Topic, Farboy, taky Nico Santos a jejich Buddy. Tak hezky dopoledne.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
2: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn. Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
4: Na pardubickém nádraží zasahovali policisté kvůli rozdělené rodině. Otec na chvíli vystoupil, jenže se nestihl vrátit do vlaku a ten odjel s jeho 5letou dcerou. Díky rychlé spolupráci průvodčího a policie, ale všechno dobře dopadlo. Za to, že si mladí nemůžou dovolit vlastní bydlení, nemůže kafe za stovku ani malé radosti. Podle expertky je problém hlavně v cenách nemovitostí a v tom, že musíme změnit náš přístup. Chorvatskem otřáslo zemětřesení. Silné otřesy probudily obyvatele, kteří popisovali chvění domů a nepříjemný pocit nejistoty. Podle dostupných informací ale zemětřesení nezpůsobilo vážné škody ani zranění.
2: Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Co je to mikrofrustrace? Máme tady nový termín, no jasně, že je to asi frustrace, ale malá, ale co přesně to je? Co přesně to je u vás? To si řekneme v téhle hodince, taky si dáme lubriku a samozřejmě pokračujeme s naším playlistem Fine Rádia. Tohle je Music Boost, já jsem Andrea a to je všechno.
2: Music Boost.
5: A tohle jsou Coldplay. Hezký dopoledne.

Tohle je dnešní páteční dopoledne s Fajnem. No a tohle je taky taková mikrofrustrace. Mikrofrustrace je malá věc, která vás rozčiluje. Vy víte, že se nejedná o nějaký jako velký problém, ale i tak se necháte rozhodit. Mikrofrustrace je třeba, že vám doma, nevím, kape kohoutek, nestihnete tramvaj, zapomenete něco odeslat, něco vám někdo prostě provede něco, ale jako miniaturního, jo, zabouchne třeba dveře přímo před nosem a podobně. Něco, co opravdu nelze nazvat jako problémem. Vlastně něco, co nelze ani vyřešit, protože prostě tak jako kohoutek si doma můžete opravit, ale prostě něco, co vás v tu chvíli jenom jako trošku rozčiluje. Nejhorší na tom pak je, že se tyhle mikrověci můžou sejít dohromady a máte pocit, že to najednou není mikro, ale pořád jsou to mikrofrustrace, nebo aspoň také to odborníci nazývají. No a mě napadá, co je jako pro vás taková mikrofrustrace. 724-634-634. Moje mikrofrustrace je třeba, když na mě mluví někdo, kdo mě nezná. Ne, že byste mě nemohli oslovit na ulici a třeba nechat si poradit, když potřebujete poradit třeba cestu a podobně, to ne. Ale když na mě mluví někdo prostě za jiným účelem a nezná mě, to je pro mě mikrofrustrace. No, nebo když nestihnu autobus, to je taky má mikrofrustrace. Nebo když někdo žvejká, žvejkačku úplně na hlas. Nebo popcorn v kině, mama mia, nechápu. No a mě zajímají ty vaše. Mezi tím Shabuzi, anebo právě teď Youngtonus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds. Fajn. Tohle.

0: Star Song, ten se dneska v Řepátku bude hodit, Šabuzi. Takhle zní páteční dopoledne na Fajnu. No tak co vás teda rozčuluje? Řešíme tady mikrofrustrace, malé věcičky, které nás dovedou naštvat, ale ve skutečnosti se nejedná o nějaký zásadní problém. Máme tady zprávu, moje mikrofrustrace, když moje máma jí polívku, strašně u toho srká. Kdyby to bylo jednou, tak se to dá přehlédnout, ale mamka to dělá při každé lžičce, i když polévka není horká. Ja, tak tohle je mikrofrustrace, docela děsivá. Taky tady někdo píše nedochvilnost, ano, když někdo chodí pozdě, tak to je možná nepováženo, jestli je to mikrofrustrace nebo nějaká větší. Napsala nám Klárka, ahoj, mikrofrustrace je ještě v pohodě, ale teď si vezmi, že po 25 letech je tvůj partner vlastně součet mikrofrustrací. Tímto zdravím svého manžela Rosťu. No Rosťo, tak zdravíme, teda Rosťo mikrofrustrace. Tak tohle je tvoje manželka, tak doufám, že toho se nikdy nedožiju. No a pak tady máme docela zprávu, vy mi dáváte, musím říct, že mi při tom bátku dáváte. Někdo, kdo se nepodepsal, napsal, můj ex měl takovou mikrofrustraci. No teď jak je to myšlený, že jo? Takhle, jestli je to myšlený tak, jak jsem to pochopila, tak bych tě jenom chtěla říct, že to není mikrofrustrace, to už je problém.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
10: Five.

0: How Deep Is Your Love, tohle je Calvin Harris, dnešní Music Boost na Fajnu. Máme přesně, na minutu přesně, na sekundu přesně, půl jedenáctý. A je to tady, dámy a pánové, v půl jedenáctý, každý všední den v Music Boostu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex v horku je jako obětí dvou lidí po půl maratonu. Pohyb probíhá, elegance chybí.
3: Baby, I am Billy Kay. Check out

0: Dnešní páteční dopoledne, dnešní páteční Music Boost. Za chvilku vám do playlistu házím něco, co jsme asi všichni dlouho neslyšeli, ale 100% to většina z nás miluje. Dámy a pánové, rok 2013. Já si úplně pamatuju, když to vyšlo, když to bylo nový a nemám pocit, že je to jako 13 let dozadu. To je strašný. Story of my life, One Direction. Jeden z těch romantičtějších songů, který vydali, Příběh mýho života. Ano, zpívá se tam něco, že se vám pořád dokola v životě opakuje ta stejná bolest. A je to pěkná písnička. A tak si ji pěkně za chvilku dáme. Music Boost.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Temper Shitting, Self Over. Je to song, který nám dohrává na fajnu 3 minutky do 11. hodině. Špampim. Chaos v tom čase. No a pojďme si říct něco málo k tomu, že včera proběhlo velké finále. Velké finále reality show Are You The One. První řada, která měla velký úspěch. Sama za sebe musím přiznat, že mě to dost chytlo. Jo. 20 lidí, kteří se pak nakonec fakt dokážou spárovat podle předpokladu expertů. Je to svým způsobem taková sociální... Takový experiment sociální. To znamená, jako je to vlastně trošku reality show, ale trošku vás to zajímá i jako z toho psychologického hlediska. Prý, proč vás bude druhá řada, jo? Takže jestli někoho hledáte, jestli jste single a jestli se nebojíte kamery, tak bych to zvážila.
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně ji dostaneš. Music Boost s

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Jsme online.
13: Online.
14: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Evropská unie plánuje vybudovat až 7 obřích center pro umělou inteligenci. Takzvaný AI centra mají nabídnout obrovský výpočetní výkon pro vývoj nových technologií a pomoct Evropě držet krok s USA nebo třeba Čínou. O jedno z těchto center má zájem dokonce i naše Česko. Praha kvůli vysokému riziku požáru zakázala rozdělování ohňů v rizikových lokalitách. Zákaz se týká třeba parků nebo míst se suchou vegetací a pozor, omezení platí i pro kouření. Pat a Mat nebo Krteček nejsou fenoménem jenom u nás. České animované postavičky si získaly fanoušky po celém světě. V Nizozemsku jsou Pat a Mat tak populární, že mají vlastní dubbing, ale jejich legendární A je to zůstalo i tam.
17: Fajn.

Hele lidi, dneska se má naměřit skoro 40 stupňů Celsia. Je to strašný, nic s tím neuděláme, takže to pojďme nějak přežít. Já ještě nevím sama jak, ale nějak. A pojďme si hlavně dát další playlist Fajn Rádia, protože horko nám sice jako bude, jestli nemáme klimatizaci, ale ať to horko má aspoň správný rytmus, ne? Music Boost. Music Boost, třetí společná hodinka, tohle už je Sigala, Easy Love.

Šimon Op, He'll Save My Soul. Dnešní páteční dopoledne na Fajnu. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se na dovolený hádáme víc než doma? Nemělo by to být naopak? Možná, já nevím, nějaká únava z cestování, když je třeba delší let, nebo celkově je třeba náročný let, jo, nejde klimatizace, nevím, zrovna netrefíte dobrou spolusedící, nebo taky třeba rozdílný představy o tom, jak ta dovolená bude vypadat. Možná znáte takovou tu typickou situaci, že jeden z těch dvou chce ležet na pláži, číst knížku a druhý chce zdolávat hory a potápět se, a dělat všechno možný a hlavně se u toho hýbat, jo. Dovolená je podle mě jediná situace, kdy jste spolu 24/7. Máte často hlad, je vám vedro, oba jste unavený a přesto se od vás vlastně očekává, že budete romantičtí. Možná v tom je ten problém, jako to očekávání, že nějak, jako je to dovolená, tím pádem to musí být super. To mají některý lidi také nastavený, ale opravdu byste se tomu dělali, jako byli byste překvapený, kolik těch lidí mezi náma je, že dovolená rovná se. Všechno je super, protože je to prostě dovolená, sice mi najíždí trošku typová frekvence, ale ne, je to dovolená. Asi si shodneme taky na tom, že láska je, když spolu jedete na dovolenou, ale skutečná láska je, když se po té dovolený vrátíte spolu. Takže opatrně lidi, jestli vás to teprve čeká ta dovča s partnerem, tak se na to jenom trošku psychicky jako připravte a dopředu a dostatečně se pobavte o tom, jakou tu dovolenou chcete. Co tam budete dělat? Odpočívat. A jestli odpočívat, jak často odpočívat. Jo, aby se vám nestalo to, co se stává, mimochodem mě často na dovolený, že můj manžel mě jako ráno budí a vstávej, jsme na dovolený, musíme něco vidět. Ať něco vidíme, tak vstávej, nespi. A říkám, ne kámo, hele, já jsem na dovolený, takže chci spát. Posloucháš. Fajn.

0: Sophie and taky Kellyných Pistácie. To byl song, který jsme si dopřáli takhle hezky při pátku. 10 minutek do 11:30 na Fajnu. No vidíte, jak nám ten čas rychle utíká. Před chvilkou bylo ráno a teď už skoro oběd. Za chvilku Disco Lines, No Broke Boys, trošku to rozjedeme, ale jenom malinko, jo? No dobře, tak trošku víc, Damiano David, taky Neil Rogers, jejich Talk To Me. Tak pojďme se dál tvářit, že nám vůbec nevadí, že venku takový šílený horko, a pojďme si to užít.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
4: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Největší hudební hvězdy.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: Sleduj Fajn. Fajn.
13: Go, go. We're back.
14: Here we go. Go.
15: Here we go.
16: Fajn.
17: Disco. X on.

si kvůstu na fajnu, hezky při pátku dohrál Benson Boone. No a kdo bude hrát, tak kdo bude hrát živě? Bude Teddy Swims už 20. března v Praze. Prosím vás, jsou lístky v prodeji už asi hodinu a půl, jo? Prodej na Ticketportalu startoval 10.00 a jede to ve velkým. Takže šup, šup, jestli chcete tady ho slyšet naživo, tak si to nenechte ujít, prostě je to bomba. Jeho živý vystoupení, já jsem tam sice ještě nikdy nebyla, ale podle těch reelsek vždycky, co sleduju, opravdu jako ten jeho způsob projevu a je to vždycky velká show. Myslím si, jako, že jestli milujete jeho tvorbu, tak byste tam jako neměli chybět. Prosím vás, jestli jste stejně jako můj kluk, který včera řekl, prosím tě, tady svým, že to nevím, kdo to je. A pak jsem pustila tohle. Jo, tohle jo, tak to vím, to znám, no. Jo, tohle, no, ja, no jasně, tak to znám taky. No tak prosím tě, no tak jo, tak tam půjdu, tam s tebou půjdu rád. Tak tohle byla včerejší naše konverzace doma. Takže ano, já tam 20. března budu. Nemohla jsem se dočkat na prodej lístku a myslím si, že byste tam taky mohli chtít bejt, co?

0: Dohrává nám Homewrecker od Sombra. Homewrecker, někdo, kdo prostě vleze do vztahu a začne tam dělat křena. To je song, který nám právě teď, ano teď, dohrál na Fajnu. No a co bude hrát za chvíli? Raf, taky Fastboy i Wave. Tenhle song budeme hrát pro všechny větráky, klimatizace, vějíře, ledničky. Zkrátka pro všechno, co nám pomáhá zvládnout tohle peklo. Tak si to pojďme užít. Music Boost. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Fajn, vždycky hot,

Lady Gaga i Dead Dance. Song, který moc dobře známe ze seriálu Wednesday, a teď si ho dáváme na fajnu hezky při pátku. No a v Itálii se bude pravděpodobně psát nová detektivka. 2 roky zpátky zmizelo přes jednu noc 350 plážových lehátek. Hodnota přes 1 000 000 korun. Nikdo tenkrát nevěděl, kam lehátka zmizely, kdo je a proč mohl ukrást. Každopádně teď najednou po 2 letech objevila jedna italská turistka v Albánii. Prostě se procházela hezky v Albánii a najednou, počkat, tohle logo na tom slunečníku znám. A normálně opravdu se přišlo na to, že těch 350 ukradených lehátek se z Itálie dostalo do Albánie. A všichni to teď jako řeší, jak převezete 350 lehátek přes hranice. Je to zvláštní, co? Já jenom doufám, že to někdo sfilmuje. Sice taková blbost, ale zajímalo by mě to, jak je to vlastně doopravdy. Posloucháš

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90.

0: keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Tři piloti British Airlines měli během letu z Indie do Londýna zdravotní problémy kvůli podezření na otravu jídlem. Jeden z nich musel během cesty dostat kyslík. Posádka ale situaci zvládla a letadlo bezpečně přistálo. Neuvěřitelný justiční omyl se stal v USA. Muž strávil 18 měsíců za mřížemi kvůli jedinému překlepu v názvu herního účtu. Policie zaměnila jedno podtržítko za dvě a soud ho až po roce a půl všech obvinění zprostil. Ariana Grande dneska vypouští nový videoklip. Lákala na tu premiéru krátkou upoutávkou na sociálních sítích. Detaily si ale nechala až na samotné vydání.
1: Fajn. Music Boost.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Fajn. Opět připomínám, že pokud se dneska cítíte trošku naštvaně a nevíte proč, tak je to prosím vás tím horkem, jo. Je to potvrzený. Říkají to psychologové, říkají to odborníci, takže na tom něco bude. Tak si pojďme dát nějaký songy. Ať na to buď nemyslíme, nebo ať to naštvání má dobrý tempo. Před námi je Hozier.
1: Music Boost.
5: Jeho Nobody Soldier. Taky start dnešní poslední společní hoďky. Tak si to pojďme pořádně užít.

0: žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex v dnešním horku je jako obětí dvou lidí po půl maratonu. Pohyb probíhá, elegance chybí.
1: Oh yeah! Let's go. Fajn.

Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Dáváte si dnešní Music Boost, dnešní fajn 10 minutek do půl jedný odpoledne. Jako pracovat a pracovat v tomhle horku není úplně jednoduchý. A pracovat obecně není moc jednoduchý. Ostatně zpívá o tom Eva. A tak se to zaspíváme s ní. Eva Farná i Perpetuum Mobile Song, který nám připomíná, že je důležitý sice ano chodit do práce, ale je taky důležitý to nepřehánět. V té práci udělat si trošku pohodlí, udělat si kafe, naobědvat se, mít se prostě na prvním místě. A mám pocit, že dnešní hektický prostě době na to trošku zapomínáme, jo? Že nejdřív práce, pak až my. Ne, my, pak až práce, jo? Já musím říct, že jestli mě poslouchá teď někdo, kdo někoho zaměstnává, jako vlastně něčí šéf, tak šéfové mě asi nemají úplně v lásce. Nevadí. Já to přežiju.

0: Itálie trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.

0: Sheeran, Martin Garrix. Tohle je dnešní Music Boost. Ještě malinkou chvilku. Prosím vás, potřebuji od vás zase poradit, zase se to týká vztahu. Já se omlouvám, ale vy jste taková moje spovědnice, jo? Co si myslíte o hromadném randění? Je to takový nový trend, nebo takhle, ne trend. Je to prý teď ve společnosti normální. Já řeknu teď větu, kterou jsem doufala, že ještě dlouho neřeknu. Za nás to by fungovalo trošku jinak. Kde na to berete čas? Kde energii? Hlavně ty nervy. Jakože hromadný randění, prosím vás, ne že jste si teď představili, že jdete naraz na večeři s více lidmi. Ne. Hromadný randění je, že když jste single a někoho hledáte, tak prostě v pondělí máte rande tady s Tomášem, v úterý třeba s Krištofem a ve středu třeba s Jarmilou, jo? A prostě takový šemažnej mix. A mě hlavně zajímá, nejenom kde na to berete čas, ale ty nervy, co děláte třeba v případě, že se vám líbí dva nebo tři lidé? Jako to si to tak jako doma dáte na tu nástěnku a jako to vypadá v těch kriminálkách a řešíte jako jaká šňůrka vede k jaký šňůrce a která šňůrka je nejdelší, která bude nejvýhodnější. Dejte mi vědět, 724634634, hromadné randění. Je to OK? A jestli ano, proč?
1: Tohle je fajn.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Jeden z posledních songů, který si společně dneska dáváme krátce před 3:15 na 1 odpoledne. No a za chvilku ty poslední songy úplně. Tiffany Aris, Very Go, a nebo Subfocus. Jeden z mých oblíbených DJů. Jeho Elevate, jeden z nejnovějších songů, který jako vždycky naše tradice někomu budeme věnovat. Dneska to prosím vás věnuju všem, kteří jste si ani jednou dneska nestěžovali na nic. Což nevím, jestli se někdo takovej najde, protože dneska teploty až 40 stupňů, to si myslím, že si i zasloužil si postěžovat. Ale jestli někdo takovej je, tak na fajnu song pro něj. Music Boost.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Na Pardubickém nádraží znovu zasahovali policisté kvůli rozdělené rodině. Otec na chvíli vystoupil z vlaku, jenže se nestihl vrátit a ten odjel s jeho 5letou dcerou. Díky rychlé spolupráci

Podle dostupných informací ale zemětřesení nezpůsobilo vážné škody ani zranění. Fajn. Páteční odpoledne je tady, to je nejlepší zpráva dneška. Já doufám, že si ho společně užijem, protože tohle je Fajn Warm-up. 4 společný hoďky před náma, to znamená skvělý songy. Budou tady party tracky, protože pátek známe, jak to je. Taky si dáme klasicky nějaký emoce, budeme zpívat, tančit, hrát, co všechno budete jenom chtít. Prostě si to užijem. Já doufám, že už nejste v práci, ale i kdyby jo, tak to tady spolu vydržíme a pak si to budeme užít konečně už i někam ven, ale i ty 4 hoďky si užijem. Takže jdem na to hned teď, už to nebudu dál okecávat. Regard, Ride It, to je song, kterým to celý odstartujeme. Let's go!

Teres a Zara Larsson. Tyhle dvě zpěvačky navařily song Stateside na fajnou takhle při pátečním odpolední 13.11. A já mám pocit, že už fakt žijeme v budoucnosti. V Americe totiž začaly rozvážet jídlo dronama. Slyšíte správně, žádný kurýr, žádný zvonek, prostě vám z nebe přiletí burger. A mě by tak jako zajímalo, za jak dlouho potom ale napadne třeba racky, že by mohli pořádat přepadovky na ty drony, který vozejí to jídlo. A taky, když si vzpomenete, asi jste zažili všichni situaci, kdy vám to jídlo z rozvozu přišlo fakt v blbým stavu. No natož, když poletí dronem, co když bude blbý počasí, to ten dron poletí? Nevím, chtěla bych si to představit, jak to reálně bude fungovat. Je to docela cool, ta představa, že si objednáte oběd a za pár minut vám přistane na zahradě, asi dobrý. Jenom se prostě bojím, že pak se dočkáte i takového toho, že to přistane sousedovi na zahradě. Nebo to přistane třeba v komíně, někde prostě na špatném místě. Nevím, jestli bych tomu důvěřovala. Nicméně jsem si řekla, že to je ideální příležitost si společně postěžovat přesně na ty situace, kdy vám jídlo z rozvážky, prostě objednali jste si jídlo až domů a přišlo vám ve fakt blbém stavu. Tak mi pojďte napsat, jak to vypadalo. Jestli máte i fotky, fotodokumentace se počítá, takže šup sem s tím, pojďte si postěžovat 724634634. Jak vypadalo jídlo, které vám přišlo ve fakt blbém stavu? Tam mi to pošlete, napište. No a k tomu další song na zlepšení nálady, pokud vám dneska v oběd taky přišel v blbém stavu. Hugel, Ultranate, Emile Angel, Moving to the Sun.

0: Get Up Ten, Nathan Davy, MNEK, tenhle jejich song, který vás měl totálně namotivovat, ať to spolu přežijem ten zbytek pátku. No a já jsem se vás ptala, v jakém nejhorším stavu, ne vztahu, ale stavu, vám kdy přišlo jídlo domů na objednávku. Peggy píše, že dělal rozvozáka a vlastně furt dělá. A píše, že jednou jsem jezdil na kole s tím batohem a nevěděl jsem, že se dá rozložit tak, jsem tam ty pici dal na stojáka a nedopadlo to vůbec dobře. Tak pokud vám někdy přišly pici ve fakt zubuženém stavu, tak za to může Peggy. Číslo vám dávat nebudu, ať si na něj nemůžete stěžovat přímo jemu, ale pokud prostě se vám to stalo, tak doufám, že už se vám to nestane znovu a že jste teď za sebe vybili ten vztek. Takže vám děkuju za ty zprávy. No a za chviličku samozřejmě další song, protože tím to vždycky zachráníme. To možná i vzkaz pro všechny rozvozáky, když prostě omylem to jídlo rozlijete, puste k tomu nějakou dobrou písničku, zapněte Fajn a bude to dobrý. Taylor Swift, Open Light, za chviličku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
12: Right, babe.
10: Fine.

Když se spojí dva nádherný hlasy, jako je Shed a Zayn, tak z toho může vzniknout takový masterpiece, jako je píseň Trampoline, kterou jsme právě doposlouchali. No a představte si, že byste mohli prohlásit, že spíte každý den 14 hodin. No, pro většinu z nás je to asi absolutní iluze. Do toho se pravděpodobně nikdo z nás moc nedostane. Ale tohle teď prohlásila Dakota Johnson, tahle hollywoodská herečka. Dodala, že když jí to prostě program dovolí, tak bez problému prospí 14 hodin v kuse a že její největší životní prioritou je spánek. Na internetu se to samozřejmě klasicky vyvolalo obří debaty. Jedna skupina lidí tleská, říká jo, že je super, že Dakota kašle na nějakou takovou tu hustle culture a na moc práce, protože už není trendy spát 3 hodiny a zbytek dne přežívat o 12 kávách. Zatímco druhá polovina lidí zrovna stojí v té ranní zácpě se čtvrtým espresem v ruce a přemýšlí, jestli žijou na stejné planetě jako Dakota Johnson, takže ty se spíš jako hádali, těm se to nelíbilo. Protože řekněme si to upřímně, pro většinu z nás je fakt tolik hodin spánku spíš sci-fi a jsme rádi, když uklepem aspoň 6 hodin, bez toho aniž by nás budil budík, soused s vrtačkou nebo třeba vlastní stres z pracovních povinností. Ale tak jsem se spíš zamyslela nad tím, pro koho je první životní prioritou spánek. To mi přijde vlastně trošku smutný, protože trávit čas, spánek je super, nic proti němu, ale je to život? No nevím, co je pro vás životní priorita číslo 1? Je to spánek nebo něco jiného? Pojďte mi to napsat 724-634-634. Chci slyšet vaší number one životní prioritu. A k tomu další song Malcolm Todd, jeho Earrings.

0: který podle mý kolegyně vystihuje naprosto přesně ten pocit, když žijete život naplno. Takže já doufám, že dneska při pátku všichni žijete život naplno, i když jste třeba ještě v práci, i to se dá nějakým způsobem zařídit. To byl Dominik Fajk, jeho White Keys. No a já jsem se vás ptala, jaká je vaše number one, to znamená životní priorita číslo jedna. No a Ondra tady píše, za mě je to jednoznačně dobrý jídlo. Když si dám nějaký dobrý jídlo, tak se cítím vždycky líp. Simča píše, že pro ní je to taky spánek. Teda fakt je, pro někoho je životní priorita spánek? Simča píše, že když nenaspí 8 hodin, tak je nebezpečná pro svoje okolí. V tom případě chápu, že je to životní priorita, když to takhle potom má vliv i na ty okolní vztahy. No ale přece jen, životní priorita. No ale pak se mi líbí zpráva od Filipa. Filip píše, že jeho životní priorita je užívat si život naplno. A to je za mě správný přístup. Takže s tímhle zůstáváme, jo? Můžeme to zkombinovat, klidně všechno dohromady. Jídlo, spánek a užívat si. To dneska všichni vám to všem ordinuju, tak máte to tady ode mě předepsaný. No a to nám samozřejmě s tím pomůžou i dobrý songy. Takže za chvilku Ellie Farben, Graham Candy a jejich She Moves. Takže to rozejbem za chvilku společně tady na Fajnu.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Už tam budem, nech toho.
5: Raději už tam budem.
4: Přestaň.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Music.

0: cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Tenhle song je takový znamení toho, že jsme vyhráli nad pracovním týdnem, víkend před náma, party song Robin Schulz, Sigala, Zoe z AM to PM. No a ať už vyhrajete cokoliv, neposílejte to nikdy na účet někoho jiného. Tenhle bizarní příběh se teď totiž řeší v Kanadě. Týpek tam vyhrál 77 milionů korun v přepočtu, teda samozřejmě, v loterii. No jenomže zrovna neměl platnou občanku, takže mu nedovolili si tu výhru převzít. Ale zaměstnanec v té sázkovce měl očividně jako dobrý nápad, mysleli to asi dobře, poctivě mu poradili a říkají, hele, kámo, hoď to na účet svý přítelkyni, to je v pohodě, ne? Jako já nechápu tu logiku, když na jeho občanku to nefungovalo, přítelkyně si to dát na účet mohla, no nevadí, nicméně to teda poslali jí, bez tak to byly její kamarádky v té sázkovce, který mu doporučili, ať to hodí jí na účet, protože samozřejmě peníze doručili, no a s nimi přišlo i okamžitý osvícení té jeho drahý polovičky. Krátce na to se s ním rozešla, zablokovala si ho, vymazala číslo, no a i s těma 77 milionama korun prostě zdrhla a slehla se po ní zem, neznámo kde. Nešťastník teď kontu bejvelku žaluje i tu loterijní společnost za ty geniální rady do života, ale poučení pro dnešek, možná neberte rady od každého druhého, koho potkáte. To je stejný jako investiční rady na Instagramu. Prostě pokud se chcete poradit, obraťte se možná někdy na svůj mozek. A ne na ChatGPT ani na žádný náhodný lidi. Já si myslím, že z toho si vezmu poučení někdy i já. Takže to je náš příběh pro tuhle hoďku a teď už Michael Jackson i jeho Beat It. Jdeme to přebít tímhle tanečním trackem. Tak společně jdem tančit. Let's go!

0: Lady Gaga Paparazzi. To je úplně perfektní soundtrack, pokud jedete autem, koukáte z okýnka, připadáte si jako hlavní hvězda nějakého videoklipu. Kdo to někdy nedělal, že jo? A tím, že se blíží víkend a většinou věřím, že třeba někam cestujete, tak to byl úplně ideální song, se kterým jsme zakončili první společnou hoďku tohle fajn warm-upu. Je to tak, zase to letí jako voda, ale nebojte. Tři ještě před náma. Fajn warm-up pokračuje s dobrýma songama, s dobrým soundtrackem pro vaše odpoledne. Čeká nás třeba Mark Ember, jeho Belong Together, anebo taky Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Totálně letní pecka. Tak za chviličku jenom si dáme společně s Hankou zprávy, ta nám zas poví, co se kde děje, a pak zpět k hudbě. Tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: To je.
3: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Evropská unie plánuje vybudovat až 7 obřích center pro umělou inteligenci. Mají nabídnout obrovský výpočetní výkon pro vývoj nových technologií a pomoci Evropě držet krok se Spojenými státy nebo Čínou. O jedno z těchto center má zájem i naše republika. Mohlo by se tak stát součástí evropského AI závodu.

0: fine.
1: Yeah.
2: Jedna, víkend je tady, teda ještě neúplně, máme pátek odpoledne, ale to se počítá, už jsme skoro tam, pátek je malá sobota v mém světě, prostě už jedem na vejbený, na víkend, už si užíváme a s fajn warm-upem samozřejmě, protože druhá společná hoďka před náma, zároveň druhá hodina odpoledne za náma, ta už odbyla, takže potřebujeme dostat do nás ještě energii, ať doklepeme to všechno, co ještě potřebujeme udělat a pak už jenom jít ven, užívat to vedro, užívat teplo, sluníčko, grilovačky, párty a tak dále. Já doufám, že užíváte. No a samozřejmě s dobrou hudbou, to jde vždycky líp. Takže za chvilku Mark Ambor, jeho Belong Together, tím začínáme tuhle hodinu. Let's go!

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, ten letní song, ideální soundtrack jsme si pustili při pátku tady na Fajnu a já se ptám, kolikrát už jste místo obyčejného promění dostali 20-minutovou přednášku o tom, že vy za to vlastně můžete taky. Je až moc pozdě na to se omluvit, tahle otázka asi by měla často padnout, protože některý lidi mají velký problém se omlouvat. Psychologové se na to teď podívali a zjišťovali, proč teda některý lidi mají větší problém říct promiň, než třeba zvednout 100 kilo na benchpressu. A spoiler alert, není zatím jenom tvrdohlavost, prej je to hlavně obří strach z odmítnutí, nebo pocit, že když přiznají chybu, tak absolutně klesne jejich hodnota. No já nevím, možná ty psychologové jsou ty lidi, kteří se neumějí omlouvat, protože mně to přijde zase jako další výmluva, že místo upřímného přiznání prostě nastupuje ten klasický obranný repertoár, výmluvy, zlehčování, vždyť se vlastně nic nestalo, nebo mistrovský přehození viny na toho druhého. Kdybys mě nenaštval, tak se to nestane. Přitom fakt schopnost říct promiň, zvoral jsem to, omlouvám se, to je jedna z těch nejvíc sexy vlastností v jakémkoliv vztahu, prostě umět se omluvit za cokoliv. A mě by zajímalo, jakou nejbizarnější nebo nejvíc ujetou výmluvu jste slyšeli od někoho, kdo se vám prostě odmítal omluvit. Vy jste věděli, že by se ten druhý měl omluvit, očekávali jste to, ale on pořád jenom vymýšlel nějaký výmluvy a třeba to házel na vás, no prostě čím se vám takhle lidi vymlouvali, místo toho, aby se omlouvali. Napište mi to na 724634634, zase ze sebe trošku vybijeme ten vztek, no a společně jim tady třeba odpustíme, uvidíme. Každopádně k tomu si taky pustíme další song. Another 54 Ultra, Talk to you.

0: všechny, kdo máte pocit, že v tomhle vedru spíš přežíváte, než žijete, tak právě pro vás byl song od Luise Capaldiho Survive. Nádherná emotivní věc. No a já jsem se vás ptala, jakou nejhorší výmluvu jste slyšeli místo omluvy, když se vám prostě někdo měl omluvit, ale místo toho to furt sváděl na něco jiného. Kuba píše, čau, já mám v práci šéfovou a ta přesně dělá to, že se neomluví, ale dá nám 30-minutovou přednášku a pak to vypadá tak, že my bychom se měli omlouvat a ne ona a ještě my jsme pak ty špatný, že jsme si vlastně dovolili upozornit na nějakou chybu. No jo, šéfům se bohužel často nedá odporovat, omlouvat cokoliv. No prostě znáte to, asi jsme to každý někdy zažili takovou podobnou situaci. Prostě znáte to, nasypete radši ten popel na hlavu sami sobě, než abyste se s někým dohadovali. Peggy zas píše, že častokrát je on ten, co se vymlouvá, místo toho, aby se musel omlouvat. Tak jsem se ho rovnou zeptala i na co se nejčastěji vymlouvá a prej na to, že píchnul kolo. Tak pokud ho někdo znáte, Peggyho, tak příště, až vám napíše, že píchnul, tak víte, že to je jenom výmluva. Peggy, nemáš zač, omlouvám se, že jsem to teď řekla všem, který nás poslouchají. Vyplatí se mi psát, ne? Že jo? Jo, já jsem moc ráda, že mi dál píšete. Ne, prosím vás, nebudu vás potápět, takže mi pište i dál, já jsem moc ráda. A pojďme to napravit nějakým dalším songem. Clock Clock Joria, to budete totiž doslova zbožňovat. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
1: Sleduj Fajn. Fajn. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

se vás tímhle songem pokusila přenést někam na letní party, na letní dovču, ať už jste kdekoliv. My Head and My Heart, tenhle song. No a já si myslím, že největší zátěžový test je ale letní dovolená. Protože doma je všechno v pohodě. Každý má svůj režim, svoje místo, svoje rituály a pak někam odjedete na týden spolu a najednou řešíte úplný blbosti. Kam půjdeme na oběd? Proč si mi neřekl, že odbočujeme? Jak můžeš být hotovej za 5 minut, já potřebuju ještě půl hodiny? Znáte to, takový to, když jste na hotelu all inclusive, teď máte za sebou den na pláži, no a už se chystáte jenom na tu večeři, ale tomu jednomu, to prostě trvá šíleně dlouho, protože tam chce jít, jak kdyby šel na fashion week, prostě jak na módní přehlídku, zatímco ten druhý, ten by se nejradši šel jenom najíst klidně, i s nenamalovaným obličejem, s hlavou, rozčepejřenou a tak dále. Psychologové říkají, že se na dovolený hádáme častěji, že hlavně proto, že máme obrovský očekávání. Chceme, aby bylo všechno tip-top, aby bylo všechno perfektní, jenomže pak to přijde. Pak zmoknete, ztratíte kufr, zjistíte, že jeden z vás chce celý den ležet u bazénu, zatímco ten druhý už má naplánovaných 17 památek, který chce stihnout ještě před obědem. Možná je to normální, prostě když jste s někým 24 hodin denně, tak se prostě občas v něčem neshodnete. Na druhou stranu si myslím, že to fakt může ten vztah krásně prověřit. Ať už je to jakýkoliv vztah. Kamarádský, romantický, nějaký velice vážný, anebo i nezávazný. Ale zajímá mě, o čem se na dovolený nejčastěji hádáte vy? Já jsem snad nezažila dovolenou, na který bychom se o něčem nepohádali. I když samozřejmě to nebylo nic vážného, ale prostě nějaká debata vášnivá tam proběhla. Tak co, o čem se na dovolený nejčastěji hádáte? Napište mi to na 724-634-634. Třeba přijdeme na to, že se všichni hádáme o tom stejným. A nebo naopak, všichni o tom jiným. Uvidíme, napište mi to. A samozřejmě další song k tomu, ať když tak ty emoce trošku uklidníme, pokud by vás to hodně rozčílilo. Chemical Brothers, jejich Go. A nebo to ty emoce rozproudí? No uvidíme, jdem na to.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, to je ideální soundtrack na léto, na letní dovolenou, na koupačky a tak dále, na všechno tohle. Jenomže ta letní dovolená se nikdy může trošku zkomplikovat, že jo? Protože se tam často hádáme. A přesně na to jsem se vás ptala. Tady máme zprávu. My na dovolený s přítelem měli jsme každý jiný očekávání, realita byla jiná. On chtěl poznávat, chodit, já ležet u moře, pít drinky a nedělat vůbec nic. Pro něj je nepochopitelný, že jsem to takhle chtěla mít. Já jsem s ním musela jet do jiného města vlakem na jinou pláž, aby byl klid. Pro mě je to ztráta času. Bylo to stejný moře, stejný bar, stejná pláž. Dostala jsem hádku, že jsem nevděčná, že jsem v jiném městě, tak bych to mohla ocenit. Jo, tohle je podle mě docela zásadní věc si ujasnit ve vztahu, jestli ten váš partner chce na dovolený trávit čas stejně jako vy. Protože pokud to nesedí, tak ty dovolený společný nebudou úplně procházka růžovou zahradou. Pak tady máme Davida, který píše: ahoj, rok co rok se hádáme s přítelkyní ohledně toho, že omylem zahlédnu na pláži jinou ženskou v plavkách. Ona ty ostatní holky asi nevidí, nebo já už nevím. Jo, to věřím, že taky může být docela prekérní situace, když omylem zahlédnete jinou ženskou v plavkách, jako by jich tam nebylo dost, že jo? No a potom mě tady ale překvapila zpráva od Lucky, která píše, že se nehádají na dovolený, ale až když přijedou domů, a to kvůli kočkám, protože Lucka si chce odpočinout, zatímco její přítel, manžel chce udělat všechno hned, oblečení do pračky, a ona je toho názoru, že všechno počká. Stejně tak asi jako kočky. Jestli to dobře chápu. No nic, moc vám děkuju. Doufám, že tohle léto se na dovolených hádat nebudete. A když jo, tak si vzpomeňte na mě a na to, že dobrý song to vždycky zachrání. Takže my to zachráníme teďkon Imagine Dragons, je correct? A nebo potom možná, pokud by nepomohlo ani to, tak dáme Milesa Smitha, Nyla Horana, jejich Drive Safe. To je kombinace taková zaručená, pohodová. Tyhle songy to zachrání. Tak jdem na ně, za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Největší hudební hvězdy.
11: This is Taylor Swift.
12: Hi, it's Harry Styles.
13: Hi, I'm Olivia D.
14: Sleduj Fajn. Fajn.
15: Back to the hits.
16: Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Miles Smith, Niall Horanej, krásný pohodovej song Drive Safe, ideální, pokud jste zrovna na cestách. No a pokud ale nevíte, co byste dneska dělali, tak já pro vás mám jeden tip. Máme za sebou finále reality show Are You The One? Doufám, že už jste to viděli. Pokud ne, tak teď si možná na chviličku zacpěte uši, jenom na chvilku, anebo vyspoileruju vám to. Možná ne, ale to nejzásadnější, vyhráli. Jo, naše couples zvládli, nebo původně singles, teď už couples, zvládli najít svoje perfect matche, to znamená ty svoje ideální protějšky, a díky tomu tuhle show vyhráli, 2,5 milionu korun, všichni dohromady, takže to zvládli, to, čím jsme trávili poslední měsíc a půl, je u konce. Co budeme teď dělat se svýma životama? No, můžete ještě zkouknout všechny díly našeho podcastu Posedlí Are You The One, který jsme k téhle reality show dělali, kde jsme to všechno probírali, to nejdůležitější. Vy už to ode mě víte, že vždycky jsme se na všechny ty situace podívali z pohledu kluka a holky, protože to nemoderuju jenom já, ale taky můj kolega Alberto, který je výborný, plný energie, takže jestli vás nenalákám já, tak on by měl. A mrkněte na to, protože se blížíme, nebo teda už jsme ve finiši, úplně ne ve finiši podcastu, možná tady něco naznačuju, možná nás čekají ještě další rozhovory s účastníkama, že by. No a právě proto o to ideálnější je mrknout ještě předtím na celý ten podcast, nebo aspoň pár dílů tam hoďte, dejte tomu šanci, stejně tak mrkněte na náš Instagram, jo, podcast máme na YouTube, na Instagramu máme sestřihy, tam máme vždycky reakce, jak na ten díl koukáme, už jsou tam reakce i na tu poslední epizodu, na tu finálovou, no a tím, že máme za sebou finále, tak je asi čas to oslavit. Vy mrkněte na podcast a my jdem slavit společně s Kellynem a jeho songem Santé. Tak na zdraví!

jistý není, to jenom tak. Stát červený jak rak, já kapsa plná jak sak. Byl jsem na místech, kterým asi stejně.

0: song Santé nám zakončuje druhou společnou hoďku, to jsme to oslavili, oslavili jsme, že je pátek, léto, prázdniny v plném proudu pro ty šťastný z nás, z vás možná spíš. Každopádně fajn forma pokračuje, nemusíte se ničeho bát, ještě další dvě hoďky před náma, které budou opět nabitý, budou tady trošku nějaký emoce, znáte to, Damiano David, Born with a Broken Heart, tenhle song, ten nás možná trošku dostane do úzkých, ale pak to vyvážíme bangrem od Tate McRae, Just Keep Watching, takže zůstaňte se mnou, Just Keep Listening, ještě poslouchejte, budem tady i nadále, jenom nás čekají ještě zprávy s Háňou a pak jedem dál.
1: To nejlepší z parád.
2: To nejlepší ze streamů.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Tři piloti British Airways měli během letu z Indie do Londýna zdravotní problémy kvůli podezření na otravu jídlem. Jeden z nich musel během cesty dostat kyslík, posádka ale situaci zvládla a letadlo bezpečně přistálo. Aerolinka teď vyšetřuje, co přesně potíže způsobilo. Neuvěřitelný justiční omyl se stal ve Spojených státech. Muž strávil 18 měsíců za mřížemi kvůli jedinému překlepu v názvu herního účtu. Policie zaměnila jedno podtržítko za dvě a soud ho až po roce a půl všech obvinění zprostil. Ztracený čas mu už ale nikdo nevrátí.

Kristý. Já teda myslím, že dneska se úplně zahřejvat nepotřebujeme, vedra je venku až dost, ale právě o tom se budeme povídat, o netradičních způsobech, jak se ochladit, který ale rozhodně nedoporučuju. O tom se budeme bavit za chviličku, teď už ale pojďme na ty songy, se kterýma se možná taky schladíme, protože tenhle, ten první, který si společně pustíme, je docela hodně emoční. Damiano David, Born with a Broken Heart, ale nebojte, bude to party, zase celou hoďku tady spolu. Oh!

Rugel, krásný song Pretty on Paper nám dohrál na fajnou 15.13. No a v některý dny si řeknete, že už vás nic nemůže překvapit a pak stejně něco přijde. Třeba to, že se nemáte ochlazovat pitím vody z louže, to by vás asi nepřekvapilo, ale překvapí vás, že to někdo udělá. Protože v Praze teď řešili strážníci chlapa, který byl podle všeho pod vlivem nějakých drog, ale jeho chování bylo fakt šílený. Lidi ho viděli pít vodu z kaluže, pak si v jednu chvíli lehnul mezi dvě zaparkovaný auta, ale asi nejvíc to pití vody z kaluže mě znepokojilo asi fakt nejvíc. To jsem si říkala, zajímavý způsob ochlazení, já chápu, že jsou vedra, ale odsaď pocaď. No, voda z kaluže mi připadá jako vrchol. Já jsem tím úplně konsternovaná, vím, že to opakuju, ale potřebovala jsem vám to nutně říct. A tak jsem si říkala, že bychom se mohli všichni pobavit, možná spíš taky, ale hlavně podělit o ty z vaše historky, co nejdivnějšího jste kdy viděli lidi dělat na veřejnosti. Protože to tady máme často, tyhle příběhy, ale vlastně nevím, jestli jsem se zeptala vás, co divného jste viděli lidi dělat na veřejnosti, protože se to děje často a občas je to zábava, občas je to vážný, jasně, neměli bychom si z těch lidí dělat srandu, ale pojďte mi to napsat. 724-634-634, ať už jste viděli někoho, kdo si povídal s lampou, jel na kole pospátku, nebo třeba venčil papouška. To není zas tak šílený, ale chápete, kam tím mířím, tak mi to pojďte hodit do zpráv. No a k tomu já vám hodím song. Alex Warren, jeho Fever Dream. To sedí, protože Fever Dream, to je takový ty šílený sny, který máte, který se vám občas zdají, třeba když je úplně, což teď bylo, takže jdem na to právě teď na fajnu.

0: Miley Cyrusy Flowers. Nádherný song jsme si právě pustili společně na Fajnu 15.21. No a já jsem se vás ptala na ty nejbizarnější historky, které máte s lidma na veřejnosti. Co jste prostě někoho viděli dělat venku a bylo to fakt divný. Terka mě zaujala, ta totiž píše, já jsem jednou zažila v jednom nejmenovaném obchodním řetězci, že nám ze směny zmizela paní. No a pak jsme ji našli venku na parkovišti u obchoďáku, jak tam cvičí jogu v pracovním oblečení. To mě rozsekalo, píše Terka. No mě by zajímalo, co k tomu tu paní vedlo. Prostě se zbalit z práce, nikomu nic neříct a jít cvičit jogu na parkoviště. Co se vám musí honit v hlavě? Na druhou stranu možná dobrý uklidňující mechanismus, pokud vás prostě v práci něco naštve, tak místo toho, abyste to vybili vstekem, tak si jdete dát jogu na parkoviště. Asi mi to dává smysl, na druhou stranu divný to je. Stejně tak jako to, co píše Martin, který píše, že jednou potkal ve vlaku pána, který si z kufříku vytáhl kompletní cestovní elektrickou holící sadu pěnu a začal se tam na místě holit. Divný, jo, já jsem se třeba kdysi lakovala v autobuse nechty, asi mě taky lidi nesnášeli, to jsem tady možná nemusela říkat, ale nevadí, tak jsem se vám taky přiznala, taky jsem byla divná, kdo někdy nebyl, radši, víte co, to mi jde líp, pouštět songy, půjdem na to, Somber, Homewrecker, tenhle song za chviličku, tady společně, zase na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Ptáš se
2: praku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lily Greedy.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

Until Dawn, tenhle track jsme si právě dali na fajnu. No a protože je horko, tak některý zvířata mají očividně stejný nápady jako lidi. Skočit do bazénu. Přesně to si řekl, že je dobrý nápad jeden srnec na Pardubicku. Tak si prostě v noci našel nějaký zahradní bazén, skočil dovnitř. Jak si zapomněl, že neumí plavat? Tam by se hodilo, aby tam zrovna byla třeba ta rybička Dory a říkala mu, měl bys plavat. No ale to ten srnec očividně nepochopil, takže ho nakonec museli zachraňovat hasiči. Naštěstí to dopadlo teda všechno dobře. Jo, srnec je v pohodě, Bambi je OK, takže se nemusíme bát. Ale stejně mě jako fascinuje ta představa, že vy se ráno probudíte, odhrnete závěs a místo souseda u bazénu, místo souseda u bazénu vy uvidíte srnce na raním koupání. A ono se to vlastně děje asi častěji, než si myslíme, že vám vleze něco do baráku. A to je to, co mě zajímá. Chci vědět, kdy vám naposled vlezlo nějaký zvíře do baráku, nějaký, který byste tam nečekali. Jaký nezvaný host vás takhle přišel navštívit? A jak ten příběh dopadl? Pojďte mi sem hodit vaše stories na telefonní číslo 724-634-634. Jaký zvíře si takhle udělalo návštěvu u vás doma? Napište mi. No a k tomu samozřejmě další song. Kombinace hlasů, který máte rádi, já to vím, psali jste mi to, Kelly Love Tied Up. Tak si to pojďme společně užít. Na fajnou.

0: tak a to vyžaduje party songy. Kato, John, Turn the Lights Off, song, který právě dohrál na Fajnu. No a společně probíráme vaše zážitky s nezvanýma návštěvama doma. A teď nemyslím, když přijde třeba tchýně, myslím, když vám tam vleze nějaký zvíře, který jste třeba neočekávali. Lenka píše, ahoj, k nám se oknem dostala kudlanka nábožná a pak ještě v jeden letní večer malinký rejsek. Tak jsme toho drobečka opatrně dali zase na zahradu. To je docela roztomilý, toho bych se asi ani nebála, ale naopak tady máme zprávu od Kuby a to bychom se asi většina z nás báli, protože píše, jelikož jsem ze severních Čech, tak máme velkou populaci divokých prasat. Ráno jsem vyšel ze vchodu a před vchodem na mě koukalo divoký prase. Jako lekl jsem se jako blázen. To se nedivím, hlavně divoký prasata dovedou být, jak už v tom názvu stojí, docela divoký a prej i docela nebezpečný. Potom tady Denča píše, že jí vlezla domů žába a nešla chytit, bylo to strašný. No tak to věřím, že bylo traumatizující, stejně jako je traumatizovaný Jarda, který píše, že mu domů vlezla bývalá manželka. No tak tím to uzavřeme, nechceme asi přirovnávat bývalý manželky ke zvířatům, i když je to na vás, jo? Já jsem to neřekla, řekl to Jarda. Každopádně díky za sdílení. Doufám, že si k vám dneska večer nenajde cestu žádný nezvaný zvíře. Jestli máte nějaký zvaný, tak klidně. No a k nám si teď ale najde cestu Harry Styles, protože jeho song American Girls si pustíme za chviličku společně tady na Fajnu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady.
4: Zábava vody tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
8: Čau, tady Sofian.
9: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
7: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
10: Od pondělí do čtvrtka.
7: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Olivia Rodrigo, její Drop Dead song, který jsme právě doposlouchali společně na Fajnu 15.51. A čerstvá zpráva je, že Kellyn vydal nový EP a musím říct, že je až podezřelé sebereflexivní. Jmenuje se Toxic Love. A v několika textech si ze sebe Kellyn docela střílí, třeba přiznává, že neodepisuje holkám, to mimochodem v Kellynových textech není úplně poprvý, a dokonce tam padne i narážka na to, že teď bude sedět v porotě s reality show Superstar, týhle talentový show. A já jsem ráda, že si ze sebe někdo takhle umí udělat srandu, protože přiznat si, jo, občas jsem toxický, je 100% lepší, než dělat, že jsme všichni dokonalí. Každý jsme něčím toxický a já mám ráda, když se to reflektuje i v té hudbě. Každopádně, jestli jste to nový EP ještě neslyšeli, tak teď si společně dáme mini ukázku. Tohle je track Superstar, kdy na featu dokonce Dollar Prince. Tuhle pasáž samozřejmě do rádia dát nemůžem, tu si pusťte někde jinde. No ale my si teď pustíme jiný track od Kellyna, který milujeme všichni stejně, protože to je kombinace se Sofianem Mejmejem, no a tyhle dva, když něco navaří spolu, tak je to vždycky hit. Takže jdem na to, Pistácie právě teď na Fajnu.

0: Perpetuum mobile. Tenhle song, věřím, už všichni znáte na paměť, takže teď jste si ho společně se mnou zaspívali. A pokud ne na hlas, abyste neotravovali třeba kolegy v práci nebo spolucestující v autě, tak aspoň v hlavě. No a tohle byl zároveň song, který uzavřel už třetí naší společnou hoďku dneska a zároveň se blížíme i ke konci celého týdne, ale pořád před sebou máme poslední společnou hoďku tohodle pátečního vysílání Fine Warm Upu, takže to ještě rozjedem. Čekají nás další dobrý songy, třeba Robin Schulz, Kido, All We Got, no a nebo taky Tame Impala, Genie, Dracula, tahle virální záležitost, za chviličku si to společně pustíme, mezitím nám jenom Hanka poví zase, co se kde děje, za zprávy a tak dále, a pak se vracíme do nabitý party tohodle playlistu na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na DAB+.
6: Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Evropská unie plánuje vybudovat až 7 obřích center pro umělou inteligenci. Mají nabídnout obrovský výpočetní výkon pro vývoj nových technologií a pomoci Evropě držet krok se Spojenými státy nebo Čínou. O jedno z těchto center má zájem i naše republika. Mohlo by se tak stát součástí evropského AI závodu.

0: se suchou vegetací. A pozor, omezení platí i pro kouření. Pat a mat anebo krteček nejsou fenoménem jenom u nás. České animované postavičky si získaly fanoušků po celém světě. V Nizozemsku jsou Pat a mat tak populární, že mají vlastní dubbing, ale jejich legendární A je to zůstalo i tam. Fine.
1: 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
2: Yeah.
3: Páteční odpoledne, venku sluníčko, teplo a já doufám, že tuhle přípravu na víkend užíváte a taky berete naplno. Musíte to brát vážně, protože Fine Warm Up je tady přesně od toho. Většinou říkám, že se potřebujeme rozehřát, dneska to nepotřebujeme, ale potřebujeme se zas dobře naladit. Víkend před náma a naše poslední společnost

James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, song, který zní, jak kdybyste byli někde v letním baru. Waterfalls, to byla ta píseň. No a já mám pocit, že randění už pomalu začíná připomínat spíš přestupový období ve fotbale. Na seznamkách se totiž šíří nový trend, který se jmenuje roster dating. V překladu prostě máte svoji soupisku hráčů, ze kterých si vybíráte. Jo, je to trend, já o něm nic nevím, nikdy jsem to nedělala, samozřejmě znám to od kamarádky. Každopádně to znamená, že třeba v pondělí jdete na rande s jedním, ve středu s druhým, v pátek s třetím a teprve pak se rozhodujete, kdo zůstane v té základní sestavě, komu dáte to místo v tom týmu. Odborníci teda tvrdí, že pokud o tom navzájem ti hráči vědí, že všechny skautujete, tak je to v pohodě, není na tom nic špatného. Ale já mám pocit, že to může být trošku komplikovaný, protože si představte, jak ty vztahy pak ukončujete. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli ukončit spolupráci, děkujeme za společně strávené tréninky, přejeme hodně štěstí v další kariéře. Mně to připomíná text od Buky, kde zpívá: čekáš na střídačce, ale nikdo neřekl, že jdeš hrát. To jsou všichni takový ty další hráči, co čekají na té soupisce, ale nejsou to ti hráči, který reálně chcete v týmu. Tak oni jenom prostě čekají, no. A místo věty mám přítele, můžete říkat: promiň, ale letos ses prostě nevešel do nominace na repre. Tak blbý, no. Mě zajímá, jak to máte vy. Jestli když se s někým vídáte, tak jestli randíte zásadně jenom s jedním člověkem, s tím, na kterým jste prostě fokusovaný, na toho jednoho, anebo jestli se vídáte s víc lidma najednou a taky máte takhle svoji soupisku hráčů. Pojďte mi to napsat na 724634634. Nebojte se, přiznejte se, já to na vás neprásknu, jenom možná do rádia, ale teď už další track. Giant Rooks, Want It Back, jdem na to.

0: myslím si, že tohle je úplně ideální páteční soundtrack Kellyn, Victor Sheen. Tyhle dva, když se spojí, tak navařej a navařili i v tomhle songu. Safír jsme právě doposlouchali na fajnu. No a já jsem se vás ptala, jestli když randíte, když se s někým vídáte, tak jestli fakt jenom s tím jedním člověkem, anebo třeba s vícero naraz. Michal píše, že čím víc poslouchá tyhle novinky v randění a trendy, tak si je spíš čím dál tím víc jistý, že být single je skvělý nápad a že vídat se s víc lidma naraz, to, co jsem popsala, když jsme se o tom bavili, je spíš vybírání sponzora než partnera. Ale koukám, vypadá to, že máme naději, Michale, asi to není úplně tak, jak říkají trendy, protože podle toho, co jste mi psali do zpráv, jste spíš na straně toho vídat se jenom s jedním člověkem a pak tady máme dokonce i takový lidi, kteří už toho jednoho člověka mají oficiálně zavázanýho, protože jsou třeba manželé, to tady přišla zpráva. Já mám svýho manžela, to je můj miláček. No tak děkujeme, že se nám chlubíte. Ne, já jsem ráda, já vám to přeju. Přej a bude ti přáno. Tak, to je myšlenka dnešního dne. Já vám děkuju za zprávy. No a za chviličku si dáme další song. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ať si to uděláme doslova dneska krásný. Krásný život. Tak jo, za chvilku společně tady na Fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
13: Summer. What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

samozřejmě jsme si museli pustit i něco trošku na sklidnění a to byla Taylor Swift, její song Elizabeth Taylor. No ale teď si zase rozproudíme krev v žilách, protože existují slova, u kterých mám chuť rozdávat pokuty za výslovnost. A ne, tím nemyslím překlepy, přeřeky, ani nic takovýho. Myslím slova, které lidi vyslovujou fakt úplně jinak, než by měli. Třeba když někdo řekne espresso, nebo když z ňoky udělá gnocchi. A tagliatelle, no tak to je kapitola sama o sobě, že jo? Tagliatelle a tak dále. A vůbec, jsou slova, u kterých se prostě člověk bojí vyslovit je nahlas, protože nechce vypadat tak, že to je nějaký zaklínadlo z Harryho Pottera. Některé slova jsou prostě docela složitý a nevíte, jak je vyslovit třeba. Ale mě zajímá, jaký slovo nejvíc takhle štve vás, že ho lidi blbě vyslovujou. Je to taky espresso, jo? Říkám to naschvál špatně, jenom aby bylo jasno. Croissant? Jak lidi říkají croissant? Jo, to takový to croissant, anebo potom někdo tomu... No, slyšela jsem různé varianty. Pojďte mi napsat, jaký slovo nejvíc nesnášíte takhle vy, když ho lidi blbě vyslovujou. 724-634-634. Na tohle telefonní číslo mi to napište, no a potom si to společně řekneme a třeba se i něco naučíme, co jsme doteď špatně vyslovovali a potom aspoň na nás už lidi nebudou třeba naštvaný. Tak mi to tam hoďte, napište a já vám házím další song. Vrátíme se trošku ke vzpomínkám, protože David Guetta, Feat Cady, jejich Memories ve vás 100% probudí hodně vzpomínek. Jdem na to!

0: Faithless, song New Religion. To je absolutní party pecka, která věřím, že už vás takhle při pátku pořádně rozhejbala. No a společně probíráme slova, které vás zase pořádně rozeštvou, protože jsou to slova, které lidi špatně vyslovujou a vás to štve. A na to jsem se vás ptala a dnes musím říct, že těch odpovědí přišlo docela dost. Markétka píše, že jí nejvíc štve, když někdo vyslovuje slovo TikTok jako TikTok. To mi taky trhá uši, chápu naprosto. Potom tady máme klasika, chezekake nebo brusketa. Můj partner říká knife jako nůž a taky knight jako rytíř. Toká na začátek vždycky nacpe a to můžu opravdu vyskočit z kůže. Pak tady máme, já nesnáším, když někdo říká přijdu díl, vždyť to nedává smysl. Ahoj, mě vadí sherry rajčata jako aha. Jako sherry rajčata. A úplně nejhorší je slovo event, vyslovené jako event. Píše Olga, dobře, teď jsem trošku ztracená, jestli jsem ty sherry rajčata taky neřekla špatně, sakra. No nevadí, tak jsem si když tak zadělala na průšvih, radši si pročtu vaše odpovědi kompletně ještě po práci, ať vím, jaký slova vyslovuju špatně, ať se taky poučím. Doufám, že vám to taky něco dalo, děkuji za sdílení. Doufám, že jste se u toho moc nerozčílili, ale pokud jo, tak to zase vyženeme s dalším songem. Za chviličku si dáme kombinaci Elena Walkera a Iseline Solheim, jejich společná věc s názvem Faded. To určitě znáte, tak si to pojďte užít.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

Orson Rudimental a jejich song Alibi, po kterém vy už nemáte absolutně žádný alibi nemít dobrou energii, protože tohle vás, věřím, dostalo do dobrýho módu, což byl taky můj dnešní cíl. No a blíží se 5. hodina a to znamená jediný. Znamená to, že Fine a Warm Up je u konce. Zase, ne úplně, jo, nebudu vás strašit, nic takového se neděje, uslyšíme se zase příští týden od pondělka do pátku, ale tenhle týden už jsme si společně odpracovali, zvládli jsme to, doufám, že se mi podařilo celý týden vám dodávat dobrou energii, že jsme si dodali dobrou náladu a tak dále, však to znáte, dobrý songy, já tady normálně už rýmuju z toho. Tak si mějte moc krásně, užívejte si tenhle prosluněný horký víkend, myslete na to, co jsme se dneska dozvěděli, že až se budete chtít schladit, nebo na vás přijde nějaký náhlej záchvat žízně, tak prosím vás, nedělejte to, co ten pán v Praze, nepijte vodu z kaluží a neskákejte sousedovi do bazénu jako ten srnec, pokud neumíte plavat. Pokud umíte, tak je to asi v pohodě, klidně běžte i k sousedovi, jestli nemáte bazén. V tomhle horku je to podle mě obhajitelný, ale když tak to neházejte na mě, já jsem vás k ničemu takovému nenaváděla, já si myslím, že už je hlavně čas, abych šla, nebo vám tady zase řeknu něco, co bych neměla. Tak a teď za mě tady přichází Žampik, který se na vás taky extrémně těší, je plný energie, takže s ním to bude velice intenzivní hočka, takže si to moc užijte. Já vám na rozloučenou posílám poslední song, protože dneska je to 11 let od doby, co One Direction vydali legendární track Drag Me Down, což byla první píseň, kterou vydali potom, co od nich odešel Zayn, takže poprvý jako čtveřice. No a tenhle song si samozřejmě musíme připomenout, takže já ho posílám na rozloučenou jako velká faninka One Direction, doufám, že vy jste taky. Mějte se krásně, slyšíme se po víkendu. Bye, babes!

0: 3, 2, 1. Už za chvilku Jindra Žampa.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Jindra Žampa.
8: OK, 17. hodina odbyla, to znamená, že startuje Fine Drive. Dneska před sebou máme společnou hodinku. Věřím, že si to užijeme na maximum. Za chvíli si povíme otázku života a smrti. A to, jestli bylo dřív vajíčko a nebo slepice. Do té doby nabitej playlist a odstartuje to Lady Gaga a její The Dead Dance právě teď na Fine.

0: Fike, White Keys, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu a my jdeme vyřešit otázku lidstva, která se řeší už stovky let. Tak schválně, co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Možná tuhletu hádanku dneska konečně rozlouskneme. Vědci totiž teď přišli s tím, že když se bavíme čistě o slepičím vejci, byla dřív slepice. Ve skořápce se totiž tvoří taková speciální bílkovina, kterou umí vytvořit jen organismus slepice. Takže bez slepice by podle nich slepičí vejce prostě nikdy nevzniklo. Je to tak. Vyřešili jsme tuhletu odvěkou debatu, nebo jsme minimálně to aspoň pořádně rozvířili. No a mě dneska zajímá, jaká je podle vás ta největší nevyřešená záhada vůbec. Napište mi to na 724 634 634.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně

0: Akalit, dva neskuteční borci, který nám právě teď dohráli na fajnu. Tohle to je Fine Drive a my jsme tady řešili, co je podle vás ta největší záhada vůbec. Řešili jsme, jestli dřív byla slepice anebo vajíčko. Podle vědců už je teď jasný, že to musela být nejdřív slepice a až ze slepice vzniklo to vajíčko. Milan napsal, že za něj je největší záhada bermundský trojúhelník. Vím, že na všechno existuje vysvětlení, ale stejně mě to fascinuje. Stejně se v tom bermundském trojúhelníku stále ztrácejí životy a všemožný různý jiný věci. Katka napsala, jak byly postaveny pyramidy. Čím víc o tom čtu, tím míň tomu rozumím. Egypťani prostě byli nad lidi. A do třetice napsal Peťa a ten napsal, jestli jsme ve vesmíru opravdu sami. To mi přijde jako největší záhada všech. Co to je? Pomoc! Dělám si srandu. Fine Drive.
1: Fine. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

máte fajn v pátek, poslední červencový den a lidi mě zajímá, jestli byste zvládli randit s víc lidma najednou. Na seznamovacích aplikacích se teď řeší takový trend, kterýmu se říká roster dating. Ve zkratce, člověk si nepíše jen s jedním, ale chodí na rande s víc lidma najednou a teprve časem zjistí, s kým si teda jako sedne víc. Podle odborníků na tom není prej nic špatného, pokud o tom všichni vědí. Na druhou stranu prý moc možností může člověka spíš zmást a nakonec si nevybere vůbec nikoho. Za mě dřív se tomu říkalo děvkaření, dneska se tomu říká roster dating, ok? I takhle se to dá okecat, kor když podle odborníků to vlastně nemusí být vůbec špatný. Mě by zajímá, jestli byste do toho šli, anebo když vás někdo zaujme, tak se soustředíte už jenom na něj, anebo zažili jste někdy takovouhle situaci, že jste randili s víc lidma naraz? Napište mi to, přiznejte se. 724 634 634. Fine Drive.

0: Pátoček na Fajnu, za Majkem je Jindra a my jsme tady řešili takzvaný roaster dating trend. To je trend, kdy chodíte na rande s více lidma. Já jsem se ptal, jestli vy byste do toho šli, anebo jestli máte zkušenosti s tímhletím randěním na více kolejích. Lucka se přiznala a napsala, jo, když jsem byla na Tinderu, šla jsem během týdne na 3 rande. Nakonec jsem si stejně vybrala toho prvního, jsme spolu už 4 roky. Tak vidíte, zázraky se dějí. Peťa napsal, zkoušel jsem to, psal jsem si s víc holkama najednou a po měsíci jsem v tom měl takovej guláš, že jsem přestal odepisovat všem. Já se ti nedivím, kdo by se v tom měl vyznat, viď? Pak jim začneš říkat, Lucko, a ne to teda, Terezo. A oproti tomu třeba Verča napsala, za mě ne, když mě někdo baví, nemám potřebu hledat dalšího. No vidíte, tak takhle to má Verča. My jedeme dál. Před náma je Ray a Where is my husband? Fine Drive.
1: Fine. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Chloe Kovoda. Díky za společnou hodinku tady na Fajnu, bylo to naprosto boží. Přeju vám krásný víkend, přežijte to hlavně ve zdraví. Vypadá to, že zítra už nebude takový vedro, takže je pravděpodobný, že se budeme cítit mnohem líp. Já se na vás těším zase v pondělí od 17 do 20, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože mě tady za Majkem střídá Soňa a její New Music Show. Dneska je pátek, New Music Friday, vycházejí nový tracky a Soňa vám je tady všechny zahraje. Tak u toho buďte a za mě už jenom ty dvě slova. Papa Lala!
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hlouposti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Fajn.
5: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
5: Fajn.
4: Čau lidi, konečně je tu piatok večer a to znamená jediné. New Music Show so Soňou práve štartuje. My sa budeme počuť každý piatok od 18. do 20. hodiny. Ja sa na to fakt moc teším, pretože si predstavíme úplne čerstvé novinky, ktoré ráno dropnú na Spotify a my ich rovno nasadíme, pretože nie je na čo čakať.

0: Music Show. Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
8: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
11: Od pondělí do čtvrtka.
8: 8 večer.
11: Next Generation.
8: Přidáš se?
7: Fajn.
11: Vždycky hot.

0: Music Show se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Ahojte, máme krátko po 19. hodine, štartujeme druhú hoďku New Music Show so Soňou.

Music Show. Fajn. 20. hodina sa nám pomaly, ale isto blíži a to znamená jediné, že ja si zbalím svoje caky paky a moja New Music Show pre dnešok končí. Takže prajem vám krásny víkend, užite si ho, oddychnite si a my sa počujeme každý piatok od 18. do 20. hodiny. Ahojte. Turn the speakers up. Let's go. New Music Show.

0: Music Show. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. He said, tell me a story.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Fajn. Vždycky hot.

0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Please welcome
2: One Republic.
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
4: Blackpink. Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fine. Vždycky, ho?
0: Vždycky lístky.

0: Féky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn. Nový tracky.

0: Večer zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Vždycky hot.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine.
2: House Culture.
1: Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
3: House Culture. Čau, zdraví tě, Victor Telagio,

legenda Vintage Culture právě přichází s novým trackem Hands Up. Za mě je to neskutečný banger, spojení tech houseu a pořádný surový energie. Tohle je Vintage Culture, Volcoder.

Teď mám pro vás další exkluzivku, tohle je Jill Glaze a jeho remix na You're Not Alone od Calvina Harrise. Tahle klasika dostala trochu novější tech-housovej nádech, tohle je exkluzivní premiéra

Čau, já jsem Viktor Telágio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture. Listen to the fat bass.

Tak tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Telágio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Telágio nebo na Instagramu Viktor Telágio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Fajn. Vždycky ho.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Club Zone.
1: Fine.
2: Can you feel it? I said, can you feel it?